0: nebesi, usvíci jméno Tvoje, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Found listener from Columbus, United States, playing nearby sound, 5004, 170 Franklin Ave, Nelsonville, 045007, 164, USA Butch.